Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Francouzsko. Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Věčné jako svět, jestli bejt či nebejt součástí doby, kde ten květ stále uvadá, lidstvo pokulhává, mysl nasáklá benzínem, podlažbou není.

život zase od začátku. Byl bych boháč, našel pro své děti matku. Co si to zde namlouvám, zemřel bych chudý a sám, tak jako teď. Začíná nám doba smutná, už si nemůžeme.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Tak vem si prášek a jdi spát.
1: Vem si prášek a jdi spát.
0: Tak vem si prášek a jdi spát.
1: Vem si prášek a jdi spát.
0: Tak vem si prášek a jdi spát. A řekni tomu nahoře, ať mi vedle drží místo. Mám strach, že další budu já. Démoni mě pozorujou všude, kam jdu, já vím to. Tak vem si prášek a jdi spát. Máme potrhaný křídla, teď padáme nízko. Mám strach, že další.

mých ulicích se vrací větru prout. Sedíme na plicích, nenechá nadechnout.

stopy se ztrácí, já nevím, kam se nout. Jak tažní ptáci, chtěl bych ulítnout.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: But once you get locked into a serious, not that we need it at all for the trip, the tendency.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
2: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
3: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel. Tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. To je muzika.

koukni nebe plný hvězd, co tam vidíš? Vidíš tam lásku, nebo jen hvězdy, co na tebe křičí? Vlastně přijde mi to divný, že jsme si docela cizí, ale to nevadí, mám to teda ubalit.

Radio Energy. Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize iVodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11.

0: který pokrývá více než 3 miliony obyvatel a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
1: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+.

Radio Energy. Radio Energy. Energy, to je muzika.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás.
3: Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
5: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel? Tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá,

0: jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít jí v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
1: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
1: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
2: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
3: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. To je muzika.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít jí v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. To je muzika.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
2: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
3: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás.
4: Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
5: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít jí v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. To je nová muzika. Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+. Energik.

0: mám tady zprávu, která rozbuší srdce každému fanouškovi elektroniky. Legendární Richard D. James, kterého všichni známe pod jménem Aphex Twin, chystá velký návrat ke svým kořenům. Vydavatelství Warp Records totiž oficiálně oznámilo, že na letošní říjen připravuje velkolepou reedici jeho kultovního alba Drugs. A teď pozor, mluví se o 25. výročí, což je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Protože původně tahle deska vyšla v říjnu 2001. Víte, co je na tomhle albu nejzajímavější? Traduje se, že vzniklo vlastně náhodou a ve spěchu poté, co Richard v letadle ztratil MP3 přehrávač se skoro 300 svých nevydaných skladeb. Bál se tehdy, že se to všechno objeví na internetu a tak narychlo sestavil tuhle 100-minutovou nálož z 30 tracky. Tehdy kritici sice přijali vlažně, ale dneska? Dneska je to naprostá klasika, která dokonce v počtech streamů na YouTube v jistou chvíli porážela i Taylor Swift. Můžou za to hlavně hity jako Avril 14 nebo QKTAR, které určitě znáte z filmů nebo sociálních sítí. Pokud si ujíždíte na fyzických nosičích, tak tohle bude pro vás, protože album vyjde na CD, kazetách a hlavně jako luxusní vinylový box set, kterému se přezdívá Chocolate Box. Díky téhle reedici tak bude mít Aphex Twin konečně všechna svá studiová alba znovu dostupná na vinylech.
1: Takže si raději v kalendáři zakroužkujte konec října, protože tohle bude zvuková lahůdka. Posloucháte Radio Energic a před námi je další muzika.
2: Radio Energic.

0: tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den? Analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
1: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
2: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
3: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je nová muzika. Rádio Energik.
3: All the lies on my favorite one was I love you. We were done, like you said when you looked in my eyes.

0: Když se řekne Velké Meziříčí a Mosty, asi většině z nás okamžitě naskočí ten ikonický dálniční kolos, který se klene nad městem. Jenže teď se chystá něco, co by mu mohlo v budoucnu docela zdatně konkurovat, co se týče pozornosti i moderního vzhledu. Mluvím o novém mostu pro vysokorychlostní trať. Pokud vás zajímá, jak se změní tvář krajiny v okolí Meziříčí, tak si rozhodně naplánujte cestu do místního Jupiter klubu. Právě tam totiž probíhá výstava, která ukazuje, kudy by se měla česká železnice v příštích letech ubírat. Možná jste nestihli tu velkou veřejnou prezentaci, kde se o tom mluvilo, ale to vůbec nevadí. V klidu si tam můžete prohlédnout nejen ten vítězný architektonický návrh, ale i všechny ostatní studie, které byly ve hře. Je to docela fascinující pohled na stavbu, která se má stát jednou z nových dominant města a vlastně i symbolem téhle moderní éry cestování. Víte, ono se o těch rychlovlacích mluví už dlouho, ale až když vidíte ty konkrétní nákresy a modely, tak vám dojde, že se to skutečně blíží. A jak ambiciózní ten projekt je. Takže pokud máte cestu kolem náměstí, stavte se v Jupiteru podívat. Jaká budoucnost se pod nohama Meziříčáků vlastně chystá? Stojí to za vidění. A my teď v jízdě pokračujeme dál, tentokrát ale hudebně. Pěkné odpoledne.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Víte, co je v hudebním světě opravdový unikát? Když se o nějakém místě řekne, že je to srdce festivalu a ono to platí doslova, tak to si poslechněte zprávu z britského Suffolku. Tamní slavný festival Latitude právě oslavil své 20. narozeniny a jako dárek fanouškům nadělil jistotu na pořádně dlouhou dobu dopředu. Zakladatel Melvin Benn totiž přímo na pódiu během závěrečného dne oznámil, že podepsal novou nájemní smlouvu s rodinou Rusových, která vlastní panství Henham Park. A teď se podržte, ta smlouva je na dalších 20 let. To znamená, že Latitude zůstane ve svém milovaném domově minimálně do roku 2046. Melvin Benn to popsal krásně, když řekl, že tenhle festival prostě nejde oddělit od tamních lesů, jezer a parkové krajiny. Všechno to začalo v roce 2006, kdy na první ročník dorazilo jen něco málo přes 4000 lidí. Letos už jich bylo 40 000 a na pódiu se střídaly hvězdy jako David Byrne nebo Luis Capaldi. I když by se mohlo zdát, že se bude hlavně vzpomínat, pořadatelé mají oči upřené dopředu. Chtějí dál objevovat nové talenty, které potkáte třeba někde v zapadlém stanu v lesích a pak je budete poslouchat zbytek života. Pokud jste na Latitude někdy v minulosti byli, tak pro vás mám tip. Můžete se registrovat pro věrnostní slevu na rok 2027. Ale pozor, musíte to stihnout do nedělní půlnoci. Dalších 20 let v Henham Parku právě začíná. Tak co říkáte? Uvidíme se tam v roce 2046? Tak schválně. Kdo z nás tam ještě bude v první řadě u pódia?
1: Radio Energy.

0: tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika. Energik.

0: weekend.
1: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
2: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít jí v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je nová muzika. Rádio Energik.

0: Máte pocit, že se čas od rána zázračně zpomalil a ručičky na hodinách se pohybují pospátku? Nebojte se, vaší mysli nic není, jen zkrátka potřebujete pořádný energetický restart. Vítá vás dopolední Life Mode na rádiu Energic. Mám pro vás připravenou celou hodinu, narvanou tím nejčerstvějším ze světové i domácí hudební scény, co vám okamžitě proklouzne do uší a vylepší náladu. K tomu vám naservíruju ty nejzajímavější perličky a chytrou zábavu ze všech možných koutů planety. Zapomeňte na povinnosti a nechte se unášet na loně čisté radosti, lehkosti a inspirace. Dozvíte se věci, které vám vykouzlí úsměv na tváři a o kterých budete chtít hned vyprávět dál. Tak se pohodlně usaďte a zůstaňte s námi celou nadcházející hodinu na rádiu Energic. Poslouchat nás můžete naprosto kdekoliv, třeba přes šikovný streamingový rozcestník Radio Hub nebo rovnou v moderním digitálním vysílání DAB+. Přeju vám dokonalou zábavu a parádní dopoledne.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Radio Energy. Energy, to je muzika.

0: Jestli máte pocit, že se vám dneska ručičky na hodinách pohybují zpětním chodem a do oběda zbývá ještě celá věčnost, zhluboka se nadechněte. Právě si totiž zapínáte ten nejlepší parťák na zbytek rána. Vítám vás u pořadu Dopolední Life Mode na rádiu Energik. Máme před sebou celých 60 minut nabitých tou nejnovější muzikou, která vám okamžitě vlije krev do žil. K tomu si dáme skvělý přehled fascinujících věcí ze všech možných koutů země koule i od nás z domova. Dozvíte se věci, nad kterými jen zakroutíte hlavou a zaručeně tak získáte super téma pro dnešní četovací skupiny. Žádný stres ani vážnosti, jen pořádná dávka svěží nálady a chytlavé rytmy. Uvelepte se, usmívejte se a užijte si tuhle hodinu s námi. Poslouchejte nás dál na rádiu Energik, ať už se nás pouštíte přímo přes aplikaci Radio Hub, nebo nás ladíte v digitální kvalitě přes DAB+. Přeji vám krásný poslech a skvělý den.
1: Radio Energik.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu? Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
3: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel? Tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. To je muzika.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít jí v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

0: tohle bude jízda pro všechny fanoušky pořádných kytar a nekompromisních postojů. Víte, co je zajímavé na legendárním Tomu Morellovi z Rage Against the Machine? Že ani po letech nestrácí tempo a energii. Spíš naopak. Tom právě oznámil své nové solové album, které dostalo název Everyone Gets Everything They Want. A jestli čekáte nějakou oddechovku, tak na to rovnou zapomeňte. Půjde o jeho první čistě rockovou solovku a podle všeho to bude slušná politická nálož. Přesně tak, jak jsme u něj zvyklí. Venku už je čerstvý single Date Night, o kterém Tom říká, že je to klasická písnička typu Na které straně stojíš. A teď se podržte, ten hlavní zabijácký kytarový riff v téhle novince napsal jeho teprve 15-letý syn Roman. Očividně jablko nepadlo daleko od stromu, protože Roman se na albu podílel jako spoluautor hned u 5 skladeb. Kromě rodinné spolupráce se můžeme těšit i na hvězdné hosty. Na desce se objeví Sir Tankian ze System of a Down, irští rapeři Kneecap nebo metalcoreový Beartooth. Celé to vyjde 25. září a Tom Morello tím jasně vzkazuje, že hudba má být dál nástrojem pro pravdu a sociální spravedlnost. Tak si pište do kalendářů konec září, protože tohle bude sakra nahlas. My si teď ale dáme něco trochu klidnějšího, abychom nabrali síly.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energik. Odteď už jenom Energik.
1: Zavři oči, ať už spíš, nechte holky bejt, nechte flašky stát. Doma zavři oči, ať už spíš,

0: už 5 minut na prázdnou obrazovku a přemýšlíte, jestli by si vaše hlava nezasloužila malou pauzu? Naprosto vás chápeme a posíláme vám okamžitou záchranu přímo do uší. Právě teď totiž rozjíždíme nový dopolední Life Mode na rádiu Energic. V následující hodině máme v plánu pořádně provětrat vaši bednu nebo sluchátka tou nejčerstvější muzikou, která vás zaručeně probere z jakékoliv dopolední únavy. K tomu si přimícháme pořádnou porci neobvyklých novinek i zábavných postřehů jak z domova, tak z celého světa. Žádné nudné přednášky, ale čistá lehkost, skvělá inspirace a záplava dobré nálady, která vás okamžitě vrátí do hry a dodá energii. Nalaďte se na naši vlnu a poslouchejte nás celou hodinu na rádiu Energic. Můžete si nás snadno pustit v digitálním vysílání DAB+, vyladit na streamingovém rozcestníku Radio Hub nebo jednoduše zapnout přímo v televizi přes klasickou anténu v multiplexu 11. Přejeme vám perfektní poslech a pohodové dopoledne.
1: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
4: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
5: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energic. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energic na e-mailu obchod@radioenergic.cz. Rádio Energic.

učením. Je mi to asi souzený, protože pokaždý, když mám pocit, že můj život má konečně za smysl, další lidi ho opouštějí. Asi nejsem jako ostatní, mohli mi ty karty rozdat líp, ale hraju s tím, co mám, a prostě takovej jsem já, neumím v sobě ty lidi jen tak nechat jít. Možná pomůže přestat pít, nebo naopak začít víc. Všichni mají pocit, že za sami všechno ví nejlíp a že ti můžou radit, jak má žít. Možná pomůže přestat pít, nebo naopak začít víc. Všichni mají pocit, že za sami všechno ví nejlíp a že ti můžou radit, jak

0: tebe já.
1: Pravé přátelství znamená, že když někdo přijde k vašemu příteli a začne vás pomlouvat, tak ten přítel ty pomluvy vyvrací. Ten ví, že lžou, protože on vám věří.

0: plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize iVodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je nová muzika.

ve dveřích bytu, bez kterýho by to nebylo tý situace. Stojíš obutá, domů se ti nechce vracet.

0: Taky máte pocit, že dopoledne je vlastně jenom taková přípravka na oběd? Že nejdůležitější úkol je sehnat druhou kávu a psychicky se nachystat na zbytek dne? Tak přesně pro vás je tu dopolední Life Mode Rádia Energik. Zapomeňte na nudné tabulky a nekonečné maily. Na následující hodinu vás vezmu na výlet plný nové muziky, u které se vám budou podupávat nohy pod stolem. A k tomu přihodíme pár takových těch zajímavostí, u kterých si řeknete, fakt? To jako vážně? Prostě od všeho trochu. Od bizarních světových trendů až po vychytávky, které vám možná o kousek zlepší den. Jsme tu zkrátka proto, abychom vám to dopolední snažení zpříjemnili. Tak poslouchejte celou další hodinu na vlnách Rádia Energik. Stačí se nás naladit třeba v digitálním rádiu DAB+, a jedeme. Krásné dopoledne.
1: Energik Mix na Rádiu Energik. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Znáte ten pocit, kdy vedete sami se sebou vnitřní bitvu, jestli se pustit do toho velkého úkolu, nebo jestli ještě chvilku jen tak koukat z okna? Ať už vyhrává práce nebo prokrastinace, vítejte u dopoledního Life Mode na rádiu Energik. Právě teď startujeme vaši osobní vzpruhu. Nastavte si uši, protože následující hodina bude doslova jízda. Naservírujeme vám ten nejlepší hudební soundtrack, který promění i to nejotravnější papírování, doslova hudební klip. A k tomu přidáme nálož zajímavostí z domova i ze všech koutů světa, které jsou lepší než jakýkoliv small talk. Čekají vás novinky ze světa technologií i bizarní rekordy, u kterých si budete říkat, že tohle snad ani není možné. Je to zkrátka taková vaše osobní hodinka dobré nálady, která odstartuje lepší polovinu dopoledne. Poslouchejte nás celou hodinu. Navadíte nás úplně jednoduše, třeba v digitálním rádiu DAB+, nebo si nás najděte na streamingové platformě Radio Hub. Hezký poslech.
1: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den? Analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
4: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
5: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.

0: 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
1: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik.

0: to si poslechněte. Protože tohle je přesně ta chvíle, kdy si říkáte, že na těch koncertech už jste viděli opravdu všechno. Ale věřte mi, že neviděli. Na Novém Zélandu se o víkendu konala metalová show kapely Devil Skin, která v tamní univerzitní aule v Dunedinu oslavovala výročí svého nejúspěšnějšího alba. Všechno vypadalo naprosto skvěle, mošpit v plném proudu, energie na maximu, jenže pak to přišlo. Jeden z fanoušků, muž středního věku, se rozhodl, že fronta na toalety je zřejmě příliš dlouhá. Podle svědků si jednoduše ulevil rovnou do kalhot a pak ten náklad, cituji, vytřepal přímo doprostřed skákajícího davu. Jeden z účastníků popsal, že to bylo tak obrovské, až si nejdřív myslel, že někomu upadla bota. Jenže jakmile se do toho v tom zmatku začalo skákat, bylo vymalováno. Doslova. Výkaly se rozmazaly po celé podlaze, lidé je měli na botách a co hůř, faninky v sukních dopadly ještě o poznání hůř. Baskytarista před kapely to přirovnal k béčkovému hororu a popsal, jak se dav začal rozestupovat jako rudé moře, když ten neuvěřitelný zápach dorazil k prvním řadám. A výsledek? Řetězová reakce, kdy se lidé začali z toho šoku a pachu zvracet jeden přes druhého. Policie sice viníka našla, ale nakonec nebyl z ničeho obviněn. Tak mě napadá, jestli ti hudebníci, jako Olivia Rodrigo nebo Noah Kahan, kteří si nedávno stěžovali, že fanoušci v prvních řadách nosí pleny, aby nemuseli odcházet na záchod, nakonec vlastně neměli dobrý nápad. No, raději si pojďme spravit chuť muzikou, která voní o něco lépe.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energic. Energic, to je muzika. Radio Energic.

0: Stalo se vám někdy, že vaše mysl úplně přepnula na autopilota a vy jste najednou zjistili, že vůbec nevíte, co jste poslední minuty dělali? Žádný strach, v tom rozhodně nejste sami. Vítám vás u dopoledního Life Mode na rádiu Energik, vaší oficiální záchranné brzdě proti stereotypu. Mám pro vás připravený přesně takový hudební soundtrack, který zaručeně nakopne i ty nejunavenější mozkové buňky a dodá dni ten správný rytmus. Těšte se na hodinu plnou té nejčerstvější muziky z české kotliny i dalekého zahraničí. K tomu přihodíme výběr těch nejzajímavějších postřehů a chytrých nápadů, u kterých si řeknete, no páni, to mě nikdy nenapadlo. Prostě žádné těžké zprávy, jen čistá inspirace a dobrá nálada, která je nakažlivá. Zkrátka, následující hodina je váš osobní únik od povinností, tak zůstaňte s námi a užijte si to. Poslouchat nás můžete třeba i na svém televizoru. Stačí přepnout na klasickou anténu, kde vysíláme v pozemním digitálním multiplexu 11. Přeju vám krásné dopoledne a nerušený poslech.
1: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
4: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
5: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Radio Energik. Radio Energik. To je muzika. Energik.
1: Možná mi způsobí erektální dysfunkce, ale nespůsobí mi stav, kde nevím, co chci. Možná mi pokřiví sexuální apetit, ale nebudu tě zase chtít.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

Jsem vděčný, že jsem poznal falešnou lásku a můžu ocenit poklatné v davech lovit zástup. Jsem vděčný, že můžu vzít za mámu i nákup. Volím mír v rodině, než abych volil hádku. Jsem vděčný, že znám cenu svýho času a dělám, co mě baví a nemám z práce pachuť. Jsem vděčný,

0: Už jste dneska dosáhli toho bodu, kdy sice soustředěně koukáte na monitor, ale v hlavě vám běží spíš seznam na nákup? Nebo plánujete, co si dáte k večeři? Pokud přikyvujete, jste tu naprosto správně. Vítejte u dopoledního Life Mode na rádiu Energic, vaší oficiální první pomoci proti pracovnímu útlumu. Mám pro vás nachystanou rovnou celou hodinu té nejčerstvější muziky, která vám zaručeně zlepší skóre produktivity. Uslyšíte novinky z Česka i zahraničí, které teprve začínají bořit hitparády. Je to prostě takový ten hudební upgrade, po kterém se každý úkol zdá hned o něco snazší a zábavnější. K tomu přihodíme střípky zajímavostí ze všech koutů světa. Žádná velká věda, spíš chytré perličky, díky kterým zazáříte u kávovaru a o kterých je prostě fajn vědět. Cílem následujících 60 minut je jediné – vykouzlit vám úsměv a zpříjemnit den. Tak zůstaňte s námi a poslouchejte. Naladíte nás třeba na streamovací platformě RadioHub. Užijte si skvělé dopoledne.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Kolik máte právě teď otevřených oken v prohlížeči? Jestli víc než vaše trpělivost snese a přepínáte mezi nimi jako na speedu, tak zpomalte. Právě totiž startuje dopolední Life Mode a my vám ten digitální chaos pomůžeme alespoň na chvíli zkrotit. V následující hodině vám naservírujeme soundtrack, který vás zaručeně vytáhne z pracovního stereotypu. Ty nejčerstvější tracky, které vás naprosto spolehlivě rozhoupou na židli, i kdybyste zrovna vyplňovali ten nejsložitější formulář na světě. A protože život není jen o hudbě a práci, přidáme i pár fascinujících střípků ze světa i od nás z Česka. Žádné složitosti, jen chytré a vtipné postřehy, které vám dodají tu správnou jiskru do zbytku dne. Je to prostě ideální kombinace, jak si to dopoledne udělat hezčí a zábavnější. Tak zůstaňte s námi a poslouchejte celou hodinu Radio Energik. Naladíte nás jednoduše v digitálním rádiu DAB+. Přeju vám super poslech a ještě lepší den.
1: Radio Energik. To je muzika. Energy. One step, two step. Suck it up, don't. One step, two step, go. Fighters don't quit.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
3: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. To je muzika. To je muzika.

Radio Energy. Sexy, cute, pretty, fun, fly. I'm a Barbie girl.

Radio Energy. To je muzika.

V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na

0: Českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síti 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
1: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

0: Jestli jste právě strávili posledních 10 minut pečlivým rovnáním tužek na stole místo skutečné práce, tak vítejte v klubu. Právě startuje váš záchranný balíček proti dopolední letargii. Dopolední Life Mode na Rádiu Energik. V následující hodině vás nakopneme tou nejčerstvější muzikou, se kterou i ta nejnudnější tabulka v Excelu bude vypadat jako roztančený festival. K tomu přidáme výběr těch nejlepších zajímavostí z domova i ze všech koutů planety. Žádné složité analýzy, spíš takové ty fajn perličky, díky kterým pak zazáříte u oběda nebo u odpolední kávy. Prostě jen čistá pohoda a inspirace. Je to zkrátka ideální koktejl energie a dobré nálady, který vás provede zbytkem dopoledne. Tak nikam neodcházejte a poslouchejte nás celou hodinu. Ať už nás chytáte na televizi přes klasickou anténu v Multiplexu 11, nebo si nás jednoduše streamujete přes platformu RadioHub, užijte si to. Krásný poslech.
1: Energik Mix na Rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Tak co, už jste se stihli zpamatovat z letošních Colors of Ostrava? Areál v Dolních Vítkovicích sice už uzavřel své brány, ale teď se ke mně dostala naprosto fascinující čísla o tom, jak jsme tam v Ostravě vlastně fungovali online. Víte, kolik jsme toho v síti T-Mobile za ty 4 dny prodatovali? Sedněte si, je to neuvěřitelných 29 terabajtů dat. Jen pro představu, hned při hlavním koncertu první den návštěvníci stáhli skoro 1,5 terabajtu a další 1/4 terabajtu odeslali do světa. Nejvíce pochopitelně žhavily dráty, nebo tedy spíš vzduch, v sobotu. Operátor tam musel posílit signál 3 vysílači přímo v areálu a 1 u stanu, aby všechno to sdílení zážitků běželo hladce. A ono běželo. I v té největší špičce frčel download průměrně přes 230 megabitů za sekundu. Celkem se v Magentové síti potkalo přes 40 000 lidí, z toho skoro 5 000 cizinců. Ale nebyla to jen digitální jízda. V T-Mobile zóně se i recyklovalo. Lidé tam přinesli 560 starých telefonů, které teď pomůžou v chráněných dílnách. A pokud jste tam byli, možná patříte k těm 1200 fanoušků, co si odnesli tetování nebo magnetové copánky. Tak doufám, že vám ta festivalová nálada ještě chvíli vydrží. Teď už ale další muzika. Radio Energy.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel? Tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize iVodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je nová muzika.

Jestli právě marně vzpomínáte, co jste vlastně před 5 minutami chtěli udělat, tak klid. To jenom váš mozkový operační systém hlásí lehký dopolední restart. A vy v tom rozhodně nejste sami. Hoďte se do pohody, protože právě startuje dopolední life mode na Rádiu Energic. Během následujících 60 minut vás napumpujeme tím nejčerstvějším ze světa muziky, co aktuálně hýbe planetou. K tomu přihodíme slušnou porci kuriozit i fajn zpráv z domova i ze světa, které vám zaručeně zvednou náladu a dají skvělé téma k rozhovoru u kávovaru. Žádná těžká témata, prostě čistá nová energie a lehkost, co vás hladce protáhne dneškem. Tak zůstaňte s námi a užijte si celou hodinu skvělého poslechu na vlnách Rádia Energic.

0: Můžete nás mít spuštěné třeba na televizi přes klasickou anténu v DVB T2 nebo nás jednoduše proklikněte na streamingovém rozcestníku Radio Hub. Přejeme skvělou zábavu a pohodové dopoledne.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Víte, co je zajímavé na britské klubové scéně? I když je legendární, v posledních letech to tam s nočním životem nevypadalo zrovna růžově. Ale teď to vypadá, že ostrovním hospodám a hudebním klubům svítá na lepší časy. Nový britský premiér Andy Burnham totiž oznámil docela zásadní věc. A to, že stát hodlá zachránit tamní kulturní podhoubí pomocí 100milionového balíčku. Tak to si poslechněte, jak to má fungovat v praxi. Anglické kluby, hospody a prostory pro živou hudbu dostanou 20% slevu na podnikatelské dani z nemovitosti. Týká se to asi 32 tisíc podniků, přičemž taková průměrná hospoda by díky tomu mohla v příštím finančním roce ušetřit přes 1000 liber. A co je na tom úplně nejlepší? Tahle novinka jen doplňuje už existující 15% úlevy, které tamní provozovatelé získali už dříve. Premiér Burnham to komentoval jasně. Už se prý nechtěl jen dívat na to, jak oblíbené podniky mizí z mapy měst, protože právě tyhle prostory drží komunity pohromadě. Pravdou je, že někteří majitelé by raději viděli i snížení DPH, aby se vyrovnali zbytku Evropy. Ale tohle je rozhodně krok správným směrem. Mimochodem, nejvíc si teď asi oddychli v Essexu, kde premiér tuhle zprávu oznamoval stylově přímo z jedné z tamních hospod. Tak uvidíme, jestli se to britskému nočnímu životu podaří zase pořádně nakopnout. My si teď na Energiku dáme další muziku, ať jsme v té správné náladě. Pěkný poslech.
1: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
2: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
3: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
4: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
5: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Radio Energy. To je muzika.
1: Ahoj. Já jsem Zajíček Bunny. Chceš si se mnou zaskákat?
2: Jak jako zaskákat?

0: tonight.
1: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
2: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít jí v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika.

0: Jste naladěni na energii Rádia Energik a my vás teď zavedeme do Třebíče. Když se řekne dějepis, spousta z nás si asi vybaví nekonečné seznamy letopočtů a jmen, které jsme se museli biflovat ve škole. Jenže historie nemusí být jen suchý text v učebnici. A přesně to teď dokazuje Třebíč. Město totiž vydalo z brusu novou reprezentativní knihu s názvem Dějiny Třebíče. A věřte mi, že tohle není žádná nudná bichle, co by vám jen zapadala prachem v knihovně. Tahle publikace vás provede vším podstatným od úplně prvních stop osídlení až po ten náš dnešní moderní život. Autoři to ale vzali za trochu jiný konec a nešlo jim jen o suchá fakta. Celou knihu pojali jako barvitý příběh města a jeho proměn. Hlavní roli v něm hrajete vy, lidé, kteří Třebíč po celé generace budovali a utvářeli do té podoby, jakou známe dnes. Máte doma nějakou knížku, ke které se vracíte, abyste zjistili něco o místě, kde žijete? Třeba tohle bude právě ona. Teď už ale zpátky k hudbě. Hrajeme dál.
1: Energik Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Mám pro vás dneska zprávu, která mě osobně moc potěšila a věřím, že potěší i vás. Marta Kubišová se totiž po nějaké době a zcela výjimečně vrátila do nahrávacího studia. Stalo se tak díky jejímu dlouholetému přátelství s Igorem Orozovičem, se kterým natočila nový singl s názvem Sisyfa. Je to taková křehká balada o životní síle a vytrvalosti a právě hlas Marty Kubišové jí dodává neuvěřitelnou hloubku a klid. Igor Orozovič tenhle text mimochodem napsal v Noci u oceánu a říká, že si ho ta slova našla úplně sama. Píseň je čerstvě venku na streamovacích platformách a funguje jako první ochutnávka z jeho druhého studiového alba, které label Suprafon chystá na polovinu září příštího roku. No a já si říkám, že spojení těchto dvou osobností, které známe třeba i z prken divadla Ungeld, je přesně to, co v tomhle schonu potřebujeme slyšet. Tak, tolik novinky z hudebního světa a na Energiku se vrhneme na další muziku, co vám dá energii vašeho dne. Tady je...
1: Radio Energy.

0: tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
1: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
2: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
3: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
5: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel? Tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

0: Tak toho je zpráva, která v hudebním světě opravdu rezonuje. Sam Fender a Olivia Dean právě přepsali dějiny britské hitparády se svým hitem Rain Me In. Možná si pamatujete ten rekordní rok 1991, kdy Bryan Adams a jeho srdcovka z filmu Robin Hood vládli žebříčkům neuvěřitelných 16 týdnů. Tak přesně tohle legendární prvenství je teď minulostí. Sam a Olivia už totiž na vrcholu sedí 17. týden a dělí je jediný krůček od absolutního historického rekordu Frankieho Lanea z 50. let. Víte, co je ale na aktuálním žebříčku nejzajímavější? Ta neuvěřitelná fotbalová horečka, která se do něj promítla. I když Anglie po semifinále s Argentínou na mistrovství světa bude ještě dlouho smutnit, hudebně to v Británii žije. Naprostým fenoménem je návrat Oasis a jejich hymny Wonderwall, která vyskočila až na druhé místo, tedy přesně tam, kde byla poprvé před 31 lety. A nezůstalo jen u nich. Znovu slyšíme Three Lions a dokonce i Shakira se vrací do sedla s novinkou pro příští šampionát, což vytáhlo nahoru i její starší hit Waka Waka. Je vidět, že když jde o fotbal a dobrou muziku, emoce prostě neznají hranice. Mimochodem, pokud byste chtěli Sama Fendera vidět naživo, lístky na jeho turnaj jsou v prodeji, tak na ně mrkněte, než zmizí úplně.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický

0: Ladíte Energik a před námi je jedna novinka ze světa videa a televizního vysílání. Pamatujete si na tu éru, kdy televizi vládly reality show o randění? A my všichni napjatě sledovali, kdo komu dá růži, nebo kdo se s kým pohádá ve vile u moře? Tak to si poslechněte, jak se časy mění. Podle nejnovějších dat společnosti Emper Analysis totiž tyto formáty u streamovacích gigantů, jako je Netflix nebo Prime Video, začínají výrazně prohrávat. Víte, co je zajímavé? Diváci teď mnohem víc touží po klasické, dobře napsané, hrané romantice. V první polovině letošního roku tvořily hrané seriály neuvěřitelných 83% všech zakázek v romantickém žánru. Je to obrovský skok, protože ještě před 4 lety byl poměr mezi hranou tvorbou a reality show v podstatě jedna k jedné. A co zatím stojí? Především my, diváci, a naše slabost pro příběhy, které už známe z papíru. Skoro polovina nových romantických seriálů jsou totiž knižní adaptace. Svou roli v tom hraje i fenomén BookTok na TikToku, díky kterému se z hitů jako Bridgertonovi nebo Off Campus stávají naprosté globální senzace. Z průzkumu navíc vyplývá, že milostné příběhy jsou i u mladých lidí ve věku 18 až 24 let mnohem stabilnějším lákadlem než třeba komedie nebo kriminálky. Streamovací služby si toho samozřejmě všimly. Takže místo sledování hádek u bazénu se můžeme těšit na mnohem víc výpravních seriálů s pořádnou dávkou emocí a literárním podkladem. Tak uvidíme, jestli nás tenhle trend udrží u obrazovek i nadále. Každopádně, romantika je teď v kurzu víc než kdy dřív a to je možná v dnešním světě docela fajn zpráva. Co říkáte? Teď už ale na vlnách Rádia Energik další nová muzika.
1: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
2: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
3: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás.
4: Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
5: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: vám.
1: Datum 3. července je pro milovníky historie v kalendáři neodmyslitelně spojené s největší bitvou v českých zemích. Před 160 lety se totiž u Hradce Králové odehrálo něco, co doslova překreslilo mapu střední Evropy. Šlo o největší bitvu, jaká kdy byla na našem území vybojována. Možná si na to vzpomínáte z dějepisu, jak tam Prusko tehdy převálcovalo Rakousko, ale teď se ta historie vrací v úplně jiné podobě. U vydavatelství Indies Scope vyšel nový singl hudebního projektu, který si říká prostě Winterberg. Ta skladba nese název Too Much Blood a vsadím se, že fanoušky Jaroslava Rudiše hned trkne, o co jde. Rudiš totiž napsal text na motivy svého slavného románu Winterbergova poslední cesta. A jestli čekáte nějakou tichou literární recitaci, tak na to rovnou zapomeňte. Z téhle novinky se ozývají duchové padlých vojáků ze Sadové. A je to pořádný nářez. Temný a skoro až metalový. Spolu s Rudišem za tím zvukem stojí hudebník Zdeněk Regál Jurčík a producent Tomáš Neuwert. Mně na tom přijde fascinující, jak se takové staré historické trauma dá přetavit do moderní hlasité hudby. Pokud máte cestu kolem Hradce, schválně se do té krajiny pozorně zadívejte. Prý jsou tam ty stopy bitvy cítit dodnes.
2: A jestli se vám tenhle styl zalíbí, tak si poznamenejte, že příští rok chystá kapela celou desku i koncerty. Ale teď už pojďme do současnosti na další novou muziku na Energiku.
3: Energik Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. To je nová muzika. Radio Energy. Posloucháš Radio Energy. V Čechách DAB+. Energy.

0: nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Venku to vypadá na parádní den a já pro vás mám jeden tip na procházku, pokud se zrovna pohybujete v Plzni kolem Lochotína. Víte, co je zajímavé na Košuteckém jezírku? I když jsou teď v mnoha nádržích kvůli horkému létu problémy se sinicemi, tak tady je voda podle odborníků aktuálně ve velmi dobré kondici. A to i díky tomu, že město do téhle lokality v poslední době docela dost investuje. Možná si všimnete, že se tam u břehu objevila nová cesta s mlatovým povrchem. Ta není jen na parádu, ale má speciální sklon, aby dešťová voda netekla přímo do jezírka i se vším tím prachem z okolí, ale pěkně se vsakovala do parku, kde zavlaží trávníky. Čistí se taky dno a dějí se tam i věci pod hladinou, které běžně neuvidíte. Rybáři tam totiž doplňují stavy dravých ryb. Ty mají za úkol trochu krotit reprodukci kaprovitých ryb, což ve finále taky pomáhá čistotě vody. Město má ale jednu prosbu na nás všechny, co tam chodíme relaxovat. Prosím, nekrmte tamní vodní ptactvo. I když to vypadá jako nevinná zábava, kachní a labutí exkrementy jsou pro jezírko velká biologická zátěž. Tak raději ušetřete rohlík, zajděte si pro něco dobrého do toho nově otevřeného občerstvení přímo u jezírka a užijte si ten klid u vody. Stojí to tam teď opravdu za to. A my už ladíme další song, tak zůstaňte s námi.
2: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
3: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
1: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
5: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
6: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
7: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

asi píš, co já vím. Je to stejný jako včera, ale ještě pořád tu pro tebe dýchám. Už zase chodí tvý zprávy,

0: Víte, co je zajímavé na obyčejné sklenici vody ve Vídni? Kromě toho, že je skvělá k pití, tak v rakouské metropoli doslova rozsvěcuje domácnosti. Vídeň totiž naplno využívá fakt, že jí voda z alpských pramenů přitéká do města samospádem. Ty velké výškové rozdíly teď začalo využívat zbrusunové zařízení ve vodojemu Hungerberg. Je to v podstatě další vodní elektrárna do party, která díky čtyřem speciálním čerpadlům dokáže vyrobit zelenou elektřinu pro celých 700 domácností. A takových vychytávek mají sousedé víc. Celá tahle soustava vodních elektráren už dneska vygeneruje tolik energie, že by to v klidu stačilo pro 50-tisícové město. A kdyby náhodou přišla nějaká údržba na potrubí, tahle nová elektrárna umí přepnout režim a fungovat jako klasická čerpací stanice, aby nikdo nezůstal na suchu. No řekněte, není to geniálně jednoduché propojení přírody a techniky? My se teď vrátíme k muzice. Čeká nás další hit.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Radio Energy. Energy, to je muzika.

0: restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
2: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
3: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel. Tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
4: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den? Analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
5: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel? Tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika. I tried

Quick Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
3: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel? Tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika. Energik.

Radio Energy. Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

choď pryč, prosím lásko má. Věřím dál, že to nezmizí, věřím dál, že se mi to zdá.